0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Český Blaník.

0: Deník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

sebou jsem a vlci už jdou sem, už slyší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Vzpomínám, když jste hrá před léty, začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčely švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo zvát, tančí pílíška vaší je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Evropo, Evropo, už jsou to léta, řekli jsme s Bohem a slehla se zem. Tak už se nezlob a buď ho

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: I letos na podzim mi buší.

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
4: Čím se řídit při koupi auta? Sobotní vydání deníku Právo vám poradí, zda se vyplatí nové nebo ojeté, benzín nebo elektřina, leasing nebo vlastní. Číst deník Právo znamená vědět.
5: Rádio Český Blaník.

0: turista, vždyť mi dal tebe domov přístav.
1: A v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Skvělé ráno, krásný pátek, je přesně 6 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník. Co dál tady u nás? Tak třeba skvělý Marek Ztracený.
2: Mám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
1: Skupina Argema.
2: Tohle je ráj, tohle je ráj.
1: A nebo Hvězdičko Blízkavá a Petr Nova.
3: Hvězdičko Blízkavá, mám život zvázaný s tým.
1: Dobré ráno, tohle je Český Blaník a české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
1: V Čechách, na Moravě a ve Slezsku dnes bude většinou jasno až polojasno, odpoledne a k večeru od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26 stupňů. A takový bude dnešní den, za chvíli první ranní zprávy a Monika Holubová.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 2.

0: se destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Zprávy na Českém dlani.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika získala další spojence ve svém úsilí ochránit těžký průmysl, a to před náklady spojenými s emisemi uhlíku. České snahy podle ministra průmyslu Karla Havlíčka podpořilo nově i Maďarsko, Itálie a Rakousko. Havlíček to uvedl v Bruselu. Tři země se tak připojily k dalším pěti státům, které společně s Českem vyzvaly třeba k zachování současné úrovně bezplatného přidělování povolenek. Zlínský filmový festival je už v plném proudu. Do 3. června nabídne na 300 snímků ze 57 zemí. Návštěvníci uvidí i několik premiér, ke kterým víc říká umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
3: Letos máme 95 světových premiér. Určitě ráda zmíním, že jsou to filmy především krátké, ale mezi těmi opravdu jako významnými světovými premiérami je třeba film Máma a táta jsou boží, což je český zástupce.
2: Je to také český zástupce v mezinárodní soutěži filmu pro děti. Do letního provozu v Krkonoších vstupují další lanovky. V největším středisku Špindlerův mlýn už zítra nynější provoz na Medvědině rozšíří šestisedačková lanovka ve Starém Petru na Pláně. V letním provozu je už také lanovka na Černou horu anebo na Sněžku. Putování českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku skončilo ve čtvrtfinále. Stejně jako loni, kdy jsme nestačili na Švédsko, tentokrát jsme hráli s Finskem, které nás přejelo 4-1. Výsledek na turnaji odráží podle kapitána červenky realitu. Po včerejšku jsou tak jasné semifinálové dvojice. Švýcarsko vyzve zítra Norsko a Kanada Finsko. Tolik zprávy na Českém blaníku a teď je tu Martin Císař.
4: Ano, jsem tu, krásné ráno, 6 hodin 3,5 minuty.
1: Rádio Český blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
4: Karel Zich, Marek Ztracený, anebo právě teď Petr Novák a Hvězdičko blízkavá. Tak hezké ráno a krásný celý páteční den, je 29. května. Hezké ráno s námi.

signál. Nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál.

0: Belzich na Českém Blaníku. Krásné ráno přeji, 13,5 minuty po 6. Je 29. května, svátek má Maxima Maximilián a máme tu jedno výročí, a to 1965, to byl ten rok, kdy se tahle ta Škodovka dostala do prodeje. A byla to obrovská sláva, no poslouchejte.
1: Tady je dlouho očekávaný nový typ Škodovky. Už se nejen vyrábí, ale dokonce si ho už brzy budete moci koupit. Tak jen ve stručnosti, co je na téhle Škodovce lepší oproti předcházejícímu typu. Má lepší brzdy, to zajímá každého řidiče. Má novou palubní desku, tu, co vyrábějí v horním Adršbachu, jak jsme vám už ukazovali. Také vybavení vnitřku vozu je lepší. Odborníci tvrdí, že jízda v novém typu už bude zaručeně bezpečnější.
0: Škoda 1000. Jo, jo, to bylo autíčko. Ale jo, když to vezmete zpětně a podíváte se na tu karosery, stejně to byl krásný auták. Tak my si pojďme hrát české písničky, jaké nabídnu, tak za chvíli Xindl X, Lešek Semelka nebo Petr Rezek. A potom se také podíváme do psího kalendáře. Jak jsem říkal, v tom našem má svátek Maxim a Maximilián. A k čtyřnohým kamarádům se vypravíme už za chvíli. Tak hezké ráno a pěkný pátek všem.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Na Českém Blaníku.

0: Petr Zek, ty jsi ze všech nejlepší. Možná teď stáváte a máte vedle sebe svého pejska, říkáte mu, no ty jsi parťák, ty jsi ze všech nejlepší. A pokud se náhodou jmenuje Rusty, tak potom má dneska svátek. Tak Rusty, všechno nejlepší od českého Blaníku. Za chvíli u nás Richard Miller a také slovenská skupina Elán. A podíváme se s meteorologem také na počasí. A jak bude zítra na Konopišti, to víme taky a za chvilku to povím.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jo!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
11: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
10: na akci Letňany nejen dětem.
11: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
10: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
11: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
10: tombolu z dárky
11: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
10: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
11: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
12: České písničky, které máte rádi.
13: Na rádiu Český Blaník.
14: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající.

si za něj nekoupíš. Jo. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, kamín, klarita, tak...

spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: Báječné páteční ráno, to byla slovenská skupina Elan, 7,5 minuty po 6:30.
1: Tak dnes čekáme ještě slunečno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. 21 až 26 stupňů, to budou nejčastější odpolední teploty, v Čechách však může být místy až 28. Zhor bude nejtepleji na Šumavě, kde budeme moci naměřit kolem 21 stupňů a vítr dnes bude pouze slabý, nejčastěji od severozápadu.
0: Tak, Eduarde, ještě nám prosím povězte, zítra slavíme na Konopišti narozeniny. Jaká bude sobota? To zajímá úplně nejvíc.
1: Tak sobota přinese oblačno až polojasno, ráno už bude díky zvětšené oblačnosti tepleji, kolem 13 stupňů Celsia, v údolí však může být ojediněle i chladněji. Odpoledne teploty vystoupají na příjemných 24 až 28 stupňů Celsia, chladnější zůstane pouze severovýchod našeho území.
0: To je tedy počasí na zítřek, vypadá to dobře, takže na Konopišti budeme mít pravděpodobně celkem parádní počasí. Tak s tím deštěm, tam je to jenom pár kapiček, takže doufám, že to bude v pohodě. Eduarde, díky a mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.

0: Posloucháte Radio Český Blaník a já přeji krásné dobré ráno. Teď míříme do Pelhřimova, tamní ulice budou totiž několik měsíců zdobit sochy 9 umělců. Stezka mezi nimi má být novou letní turistickou atrakcí a podrobnosti pro nás má organizátor téhle přehlídky Jakub Černý.
1: Máme zahájení na náměstí, které uvede vystoupení základní umělecké školy pelhřimovské a pak budeme pokračovat, projdeme vlastně všechny sochy v Pelhřimově. V Pelhřimově jich je 11, máme 2 v Horní Cerekvi a 1 ve své Pravicích.
0: Celý tento sochařský festival se jmenuje Umění nás spojuje a začíná dnes 5 hodin odpoledne právě na Pelhřimovském Masarykově náměstí. A když jsme u Pelhřimova, tak my zítra na Konopišti přivítáme také Pepína Vaňka, strážce rekordů z agentury Dobrý den a z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Prý pro nás bude mít i nějaký ten dárek, předá nám ho přímo na pódiu po vystoupení Olgy Lounové. Tak jsem zvědav. Co dál tady u nás, tak třeba Eva Farná, Miraj a Spomenu.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Tak děti, pojďte domů.
7: Ale my jsme doma tady.
8: A je nám tu dobře.
9: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
10: Pika, pika.
11: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
12: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
15: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
19: Český Blaník.
20: To je Blaníček.

0: Lucie Bílá, písnička Stůj, posloucháte rádio Český Blaník. Bylo 7 hodin a po 7 za chvíli už Petra Janu a Říkej mi. Miluju a maluju Václava Neckáře. Jedním tahem srdce z lásky málo. A nebo Pavel Vítek. Má slavný den, tak ať se dnes ovšem líp. Vstáváte s Českým ránem na Českém Blaníku a my vám hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha toho dnešního pátečního dne většinou jasná až polojasná s teplotami 23 až 26 stupňů.
2: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A

0: Lovecký salám 480 gramů za 89,90 až do 2. června. Kaufland.
1: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o výskytu klíšťat po celé zemi. První výsledky ukazují, že lidé na klíšťata často naráží nejen v lese, kde je jejich výskyt vysoký, to dodává mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
1: Zhruba 30% klíšťat bylo hlášeno z prostředí lesů a zhruba 30% pak pocházelo právě ze soukromých zahrad. Dalších zhruba 9% z chat a chalup a zhruba 11% z městských parků.
0: A víc informací je na webu Klíšťata ve městě. Velvyslancem České republiky ve Spojených státech se stane velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády podle ministra zahraničí Petra Macinky schválili. Českým velvyslancem v USA je nyní Miloslav Stašek. Balík změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí schválila ještě Fialova vláda, kterou ale zrušil Babišův kabinet. Premiér se nakonec s prezidentem domluvili na 4 změnách. Z letiště Líně nedaleko Dobřan u Plzně jsou opět slyšet výstřely. Začal tady pravidelný armádní výcvik. Důvodem je návrat armády, která areál opustila v 90. letech. Od začátku května tu ale probíhá příprava menších vojenských jednotek i záchranářů. Série výstřelů je slyšet v okrajových částech Dobřan, Líních i Nové Vsi. Ničivá krupobytí budou ve světě čím dál častější a podle nové studie v prestižním časopisu Nature bude ohrožena i Evropa. Krupy přitom patří mezi meteorologické jevy způsobující ty největší škody. S globálním oteplováním poroste četnost ničivých krup o průměru větším než 3 cm. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď už je zpátky Martin Císař.
2: Ano, jsem tu, 7 hodin 4,5 minuty, čas na další hezkou českou pro vás. Nabídnu skupinu Katapult a...
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: Potom ještě Pavel Vítek, Nedvědi a písnička Jabko a pak už tu bude písnička Dne. O jaké se dnes dozvíte víc, tak je to písnička Říkejme od Petry Janů. Dobré ráno, 7 hodin, 5 minut.

0: dobrý den. Za minutku už máme 7:45, vy posloucháte Český Blaník.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Ano, to je ten správný čas na písničku dne. Petra Janu a Říkej mi, no kdo by ji neznal. Nemyslím Petru Janu, ale tu krásnou písničku. Ale málo kdo ví, jak to sní je, a Petra nám to teď poví.
3: Říkej mi. No, co bych řekla k Říkej mi? Třeba jsem zaslechla, a není to tak dávno, že jí původně naspívala Anna Rustikáno, což teda opravdu není pravda, protože nejdřív jsem to naspívala já. Karel to pro mě složil, Svoboda. A potom teprve to zaspívala Anna Rustikáno, abyste věděli.
0: Ty jo, tak to jsou věci, tak jsem zase chytřejší.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

Helena Vondráčková, čas je proti nám, ten aktuální za 6 minut půl 8. Přeji vám hezké ráno, za malou chvíli Václav Neckář, miluju, maluju, taky Hanka Zagorová, diskohrádky a teď míříme do Prahy. Provoz na části pražské linky metra A v pátek brzy ráno zastavila technická závada. Zatím stále soupravy nejezdí až do odvolání mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru, zatímco na okrajních úsecích tohoto metra, tedy Ačka, byla doprava zachována. Takže počítejte s výlokou mezi Želivského a náměstí Míru. Za chvíli další české písničky pro vás a podíváme se také na české, moravské a slezské počasí. Jaké je to dnešní a jaké bude to víkendové, víme a za chvíli povíme.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
2: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka, Škodu Octavii, a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
7: Český blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: 8:30 a k tomu 2 minuty. Tohle byla Hana Zagorová, Diskohrádky. Za chvíli Jelen Jiří Pavlica Hradišťan a písnička Miluju tě.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď už se hlásí meteorolog Eduard Novotný. Eduarde, hezké ráno přeji. Jak je aktuálně v České republice?
2: Dobré ráno. Aktuálně máme nad naším územím jasno nebo skoro jasno. Teploty klesly na 10 až 5 stupňů Celsia, v údolích ještě níže a úplně nejchladněji je při tomto počasí již klasicky v mrazové kotlině na Šumavské Kvildě, kde bylo minus 7 stupňů Celsia. Naopak nejteplejší je centrum Prahy.
0: Jaký bude dnešní den, tedy pátek?
2: Tak dnes čekáme ještě slunečno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat, 21 až 26 stupňů, to budou nejčastější odpolední teploty, v Čechách však může být místy až 28. Zhor bude nejtepleji na Šumavě, kde budeme moci naměřit kolem 21 stupňů a vítr dnes bude pouze slabý, nejčastěji od severozápadu.
0: A co zítra, tedy v sobotu, jaké máme čekat počasí, jak bude?
2: Sobota přinese oblačno až polojasno, ráno už bude díky zvětšené oblačnosti tepleji, kolem 13 stupňů Celsia, v údolí však může být ojediněle i chladněji, odpoledne teploty vystoupají na příjemných 24 až 28 stupňů Celsia, chladnější zůstane pouze severovýchod našeho území.
0: Tak, děkujeme za informace a mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
1: Český Blaník. Český Blaník.
0: Slíbená písnička je tady, hrajeme si tedy české písničky, které máte rádi. Ale pozor, hrajeme i slovensky pro vás. Za chvíli Kristýna, Si pre mňa best. Hezké ráno.

0: pre mňa best. Kristýna, tahle skvělá písnička Sej pre mňa best. Jaká písnička je best pro vás? Pro posluchače českého Blaníku je česká nebo slovenská, to už je pouze na vás. Ano, WhatsApp čeká na váš vzkaz, ať už je to hlasovka, nebo můžete samo sebou poslat i textovou zprávu. Číslo je 720 83 63 07. Bude to pro Maxima nebo Maximiliána k dnešnímu svátku, anebo třeba k výročí svatby, anebo prostě jen tak pro radost. Tohle je na vás, klidně mi dejte vědět už teď a 8 hodin 10 minut, to je ten správný čas, přijde písnička na vaše přání. Na českém Blaníku za chvíli plnoletá Karla Gota, anebo ještě krásnější Věrka Špinarová a Jednoho dne se vrátíš. Obě nádherné písničky za chvíli pro vás a já přeji hezký páteční den.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jé!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: V řeznictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabbit. 90 řeznictví po celé České republice.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: České ráno?
17: Na české.

0: Dobré ráno, za malou chvíli bude 8 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník a České ráno s Martinem Císařem. Jaké písničky vám dál nabídnu, tak třeba skvělou Ivetu Bartošovou. Lásko a Marie Rotrova. A hned po zprávách na úvod hodiny tu bude dvojka Standa Hložek Petr Kotval. Tohle vše v Českém ránu na Českém Blaníku, kde se hrajou dál české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jaké počasí přinese dnešní páteční 29. květnový den? Většinou jasno až polojasno, ovšem k večeru přibývání oblačnosti od západu a severozápadu a teploty do 26 stupňů. Takže krásný jarní den přeji všem. Ještě se podíváme na silnice.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Na dálnici D4 na 59. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce odstavené osobní auto. No a ze středních Čech se přesouváme do Čech východních. Na dálnici D11 na 87. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí na vozovce porouchaná dodávka. A ještě koukneme na střední Moravu na D46C mezi 16. a 13. kilometrem ve směru na Vyškov bude probíhat údržba vozovky v pravém jízdním pruhu. Přejeme šťastnou cestu.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici 720 83 63 07. Šťastnou cestu.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
7: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Mužděnicích na Chrudimsku hoří bytový dům se sociálními službami. Obec evakuovala 17 lidí ještě před příjezdem hasičů. Podle nich hoří půda a podkroví a na místě používají výškovou techniku. Díky ní pak budou dohledávat skrytá ohniska. Proč začalo hořet, zatím jasné není. Nikdo zraněn nebyl. V Česku vznikl protidronový systém s názvem Murmus. Česká firma na něj má objednávky ze zemí Blízkého východu a první soubory tam dodá letos. Při představení na letišti v Rokycanech to řekla ředitelka společnosti Anna Růžičková.

0: Dnešní obrana Evropy je nastavena na, řeknu, tradiční konvenční formy boje, což je samozřejmě nutný a pořád potřeba, ale zařadit do toho nějaký nový nástroje, nové formy boje, nové techniky, které nejsou jenom o hardwareu, ale musíte si osvojit znalost, jak s tím pracovat, tak to je samozřejmě složitější.
1: Podle Růžičkové evropskou bezpečnost brzdí nadměrná regulace, musí se také rychleji adaptovat na moderní formy boje. V Dobříkově u Chocně na Orlickou Stecku mají nového starostu. Jeho předchůdkyni Nikole Kajserlíkové výkon funkce zakázal soud za to, že vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů. Dotace pak používala jinak, než měla. Na její místo zvolili dosavadního místostarostu Aleše Sloupa. Kvůli technické závadě nejezdí v Praze metro A. Mimo provoz je úsek mezi Želivského a náměstím Míru. Pražský dopravní podnik zatím nezná předpokládaný čas obnovení provozu. Vlaky metra se na lince A zastavily kolem 5:30 ráno v úseku Želivského a Dejvická, ale zhruba po hodině se zase rozjeli. Vlaky teď nejezdí v dalším úseku. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu s dobrou náladou Martin Císař.
2: Ano, jsem tu, hezké ráno přeji.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: 8 hodin a 4 minuty posloucháte rádio Český Blaník a tohle už je dvojka Standa Hložěka, Petr Kotval, ta písnička Bílá královna. Tak ať se skvěle poslouchá dál vaše rádio a tím je doufám Český Blaník. Díky za to.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník za 8:58.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Pro Míšu z Petřvaldu prosím písničku Heleny Vondráčkové. Zítra jedeme na Konopiště a tak si to chceme užít i zítra, i dnes ve vašem vysílání. Píše posluchač Martin, tak jo, Helena Vondráčková připravena. Měl jsem najít písničku Víc ti můžu dát jen já. A já ji našel, archivuje a taky rád posílám tady pro vás na vaše přání. Tak ještě jednou hezké ráno s Českým Blaníkem.
2: České ráno
1: na Českém

si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

proč do rány se vlít. Ačkoliv jsem tak těsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně,

0: světem brodil a o svý lásce snil.
1: Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad.

0: Tohle byli Texmeni a Jiří Suchý. Já vám přeji krásné ráno. Za 9:55, tak hokej pro nás skončil, bohužel, ale další týmy jdou dál. Překvapil mě postup Norska, teď si to rozdá se Švýcarskem a to zítra, tedy v sobotu, a Kanada bude hrát s Finskem. Tak co by mohlo být ve finále v neděli, které týmy? Jak byste to viděli vy, naši posluchači? Já bych to viděl, že Kanada se Švýcarskem, ale nikdy neříkej nikdy. Včerejší hokejové utkání našich s Finskem, tak první třetina, popravdě řečeno, nic moc. Druhá, tam už se mi to líbilo. Tam se to začalo docela pěkně točit. Myslím, že dvě tyčky, jestli se nepletu. Potom taková ta fantastická akce, kdy si kluci krásně to dali před bránou, ale o nějakých 5, 7, možná 10 centimetrů minul puk a mohlo to jít do prázdné brány. Pokud by to bylo 3-2 a potom 3-3, zase to bylo trošku o něčem jiném. Nicméně tentokrát tahali za ten delší provázek Finové. Takže Finům samozřejmě sluší se popřát a uvidíme, jak budou hrát s Kanadou. Já si myslím, že favorit je opět Kanada. Kanada vyřadila Ameriku 4-0 a Finové s námi taky 4, ale 4-1. Tak uvidíme, jak ten hokej bude pokračovat dál. Já to rozhodně zítra sledovat také budu, ale budeme si teď tady u nás dál pohodově hrát. Jak jinak než česky, protože české písničky, které máte rádi, ty jsou na českém Blaníku doma. Opět Radeček, Mária Čírová, Vloupám se, anebo dívka Arnošta Pátka. A potom se také podíváme na počasí, jaké nás čeká dnes, ale co nás zajímá úplně nejvíc, tak samo sebou je počasí toho zítřejšího dne. Meteorolog prozradí, jak to bude vypadat na Konopišti. Bude pršet, nebude pršet, bude svítit slunce a já mám dobré zprávy. Vypadá to fakt dobře.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
13: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
12: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
14: České písničky, které máte rádi.
15: Na rádiu Český Blaník.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Dávno už vím, že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Miroslav a Davič Birkovi, nejsi sám, pojďme se podívat na slíbené počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jaké počasí přinese dnešní den, to ví meteorolog Eduard Novotný.
2: Tak dnes čekáme ještě slunečno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. 21 až 26 stupňů, to budou nejčastější odpolední teploty, v Čechách však může být místy až 28. Zhor bude nejtepleji na Šumavě, kde budeme moci naměřit kolem 21 stupňů a vítr dnes bude pouze slabý, nejčastěji od severozápadu.
0: Eduarde, Rádio Blaník slaví 27. narozeniny zítra na Konopišti, tedy 30. května. Jaké počasí přinese právě tento den? To nás zajímá.
2: Tak sobota přinese oblačno až polojasno, ráno už bude díky zvětšené oblačnosti tepleji, kolem 13 stupňů Celsia, v údolí však může být ojediněle i chladněji, odpoledne teploty vystoupají na příjemných 24 až 28 stupňů Celsia, chladnější zůstane pouze severovýchod našeho území.
0: Tak ten den vypadá celkem parádně, tak pokud vyrazíte s námi na narozeniny, máte vstupenky, tak jste vítáni a pěkně si to užijeme. Arnoš Pátek a dívka právě teď v pátek.

0: Marie Rotrová tady na Českém Blaníku za 8:45. Přeji vám krásné páteční ráno. A zítra je sobota 30.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: koncert pro všechny bezva lidi.
0: A je tu koncert na Konopišti. Jak to bude s parkováním, můžete využít veřejných parkovišť okolí Konopiště, která se otvírají zhruba v den koncertu na 7:00 ranní. Ovšem přehled i mapku parkování najdete samozřejmě i na našich stránkách radioblaník.cz. O 9:00 potom bude posíleno benešovské autobusové nádraží. Tady bude totiž kivadlová doprava, která bude jezdit na Konopiště a také vás odveze zpět, tedy po koncertě. Zároveň připomínám, že parkování pro karavany a obytné vozy letos není na našich vyhrazených parkovištích na Konopiště možné, ale společně s městem Benešov se nám podařilo zajistit několik parkovacích ploch právě tady. Ale ideální skutečně, pokud pojedete autem, zaparkovat v Benešově a využít právě tu kivadlovku, která mezi Konopištěm a Benešovem bude jezdit po celý koncert, to znamená před ním, v průběhu koncertu, ale také po skončení. Takže pokud vyrazíte, těšíme se na vás. Určitě poslouchejte Rádio Blaník, protože právě tady se bude přinášet do našeho vysílání i aktuální dopravní servis, jak to vlastně v okolí Benešova, ale hlavně a především v okolí Konopiště vypadá. Tak pokud zítra vyrážíte, moc hezky si to užijte. Já se loučím a za chvíli se těší kolegyně Veronika Rážová. Její čas 9 až 13 je za chvíli tady.
2: Koncert pro všechny bezva lidi.
0: A za chvíli ještě Lucie Vondráčková nebo Sagvantofy a jeho večírek. Tak hezký den.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu přikoupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
8: Čím se řídit při koupi auta? Sobotní vydání deníku Právo vám poradí, zda se vyplatí nové nebo ojeté, benzín nebo elektřina, leasing nebo vlastní. Číst deník Právo znamená vědět.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Blanka Zagorová a její Benjamín na Českém Blaníku. Právě teď, v tuto chvíli nám odbyla 9. hodina a já vám prozradím, co nás čeká po ní. Třeba Franta Nedvěd.
1: Nikomu se ani nesní, že máš oči jako lesní.
0: Taky Michal David, největší z nálezu a ztrát.
2: Nesnáším loučení, jsem dál a v hlavě mě.
0: A těšte se i na kapelu Slza, Holomráz. Těch českých písniček, které máte rádi a které tu zazní mezi 9. a 10. bude daleko víc.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Meteorologové slibují, že se bude opět měnit počasí, tak se pojďme podívat na to, jak. Dnes bychom měli naměřit 21 až 26 stupňů, většinou bude skoro jasno nebo jasno. Na horách kolem 18, večer se ochladí na 15 až 11. Změna ale nastane zítra, kdyby se měla obloha zatáhnout a v nárazech se může objevit déšť a nebo bouřky. Teploty zítra budou ale pořád příjemně vysoko. Očekávejte v maximech až 28 stupňů. Už za chviličku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. V Brně otevřeli nové centrum prevence rakoviny, a to při Masarykově onkologickém ústavu. O výbavě více řekne mluvčí ústavu Klára Jirkovská.
9: Fotonové CT schopné dokonalého zobrazení pomocí zcela minimální dávky záření nebo magnetická rezonance a mamografy s technologiemi umělé inteligence pro rychlejší detekci nádoru. K dispozici bude i celotělový skener, schopný s podporou AI vyšetřit během několika sekund kůži celého těla.
8: Odhalení tohoto onemocnění by tam tak mělo probíhat svižněji než jinde. Nový maďarský premiér Péter Maďar bude dnes v Bruselu jednat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o uvolnění zmrazených evropských fondů. V prohlášení na Facebooku uvedl, že dohoda s Evropskou unií je velmi blízko

0: Maďarsko peníze potřebuje k ozdravení veřejných financí. No a Vít Kopřiva ani Kateřina Siniaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva nevyužil proti 20-letému Španělovi Martínu Landalucovi vedení 2-0 na sety a prohrál v pěti setech. Siniaková ztratila nadějně rozehraný duel s Kanaďankou Viktorií Bokovou. Tolik zprávy, přeju hezké dopoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: 9:04 s vámi je Veronika Rážová. Za chviličku tu bude i Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Do té doby třeba slzáš na Českém Blaníku.

0: Co Čech, to rekord.
1: Krásné dopoledne vám přeju, krátce před 9:45 si pozveme na pomoc opět našeho specialistu na rekordy a kuriozity z Pelhřimovského muzea, tedy Pepína Vaňka. Pepíno si tentokrát pro nás připravil takový pejskařsko-blanický rekord.
2: Další rekordy, které Rádio Blaník podpořilo, potěší zejména pejskaře, protože například v centru Monínec se sešlo 209 psů, z nich 158 vyjelo se svými pány čtyřsedačkovou lanovkou na vrchol Monínce. Ta lanovka měla 1186 metrů a bylo to nejvíc psů na lanovce.
1: Tak to je moc kuriózní rekord. Děkujeme moc, Pepíno.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: Teď už vám budu posílat jednu českou písničku za druhou. Dáme si Michala Davida, bude tu i Karel Gott, ale ještě předtím Anna K. Ta nám bude zpívat o tobě i o mně. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju pohodové páteční dopoledne.

0: Tak když zavřu oči, tak si představuju, jak nám Michal David už zítra zpívá na Konopišti. Děláte to taky tak. Ať už ano nebo ne, tak já pro vás budu mít za chviličku další české písničky, které máte rádi. A bude tu i Lucie Bílá, ta, která taky zítra bude zpívat na Konopišti na oslavě Blanických narozenin. No a taky si dáme už brzy takové malé kalendárium, tedy shrneme, co se v minulosti stalo právě 29. května. Tak vám přeju krásné dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
7: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

0: Tu a tam si dáme i nějakou tu slovenskou, tak já doufám, že to vítáte stejně jako já. 9 hodin 43 minut k tomu. Dnes máme 29. května a já jsem vám slíbila, že si o dnešku něco řekneme. Tak první věc, svátek mají Maxim a taky Maximilián, takže pokud nějakého Maxíka znáte, nezapomeňte na něj, popřejte mu a třeba mu pošlete tady u nás písničku na přání. No a pojďme si připomenout, kdo taky dnes slaví. Z českých hvězd je to režisér a scénárista Bohdan Sláma. Jemu 59. Když se podíváme do zahraničí, tak Noel Gallagher, tedy jeden ze členů skupiny Oasis, tak ten má dnes také 59. narozeniny. A zpěvačka Mel B, tedy taková ta krásná čokoládová holka ze Spice Girls, tak ta slaví dnes neuvěřitelných 51 let. Pokud patříte i vy mezi oslavence, nebo pokud máte nějaké výročí, tak za český blink vám přejeme všechno nejlepší. No a pojďme se podívat, co si tu dáme pěkného. Samozřejmě hlavně české písničky, které máte rádi. Za chviličku Vaby Daněk, taky Turbo anebo Voxo v naší ulici.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Agro, Jesenice u Prahy, zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz CZ.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
11: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhlotérií.
13: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
14: Rádio Český Blaník.

0: Lenka Filipová, dobrý Bůh to ví. 10. hodina už nám doslova klepe na dveře. Lenka Filipová už 9. června vystoupí v Poděbradech, takže pokud jste se na ní těšili, počkali jste si na to, až bude zase fit, tak si myslím, že 9. června v Poděbradech si rozhodně přijdete na své. Pojďme se ale podívat, co nás čeká přímo tady u nás na Českém Blaníku mezi 10. a 11. Třeba Jaromír Nohavica a jeho Dokud se zpívá.
1: Tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
0: Holky nám prozradí, co mají rády, tedy mám ráda.
2: Mám ráda, když se na mě usmíváš, když večer...
0: A dáme si i kapelu Olympic.
3: Všechny mráz, jak šel z hor, obul nás do pačkor.
0: V příští hodině se můžete těšit i na Radka, který nám přinese zase nějaké ty hokejové aktuality a já vám prozradím, jak si nechat zahrát písničku na přání.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnes si myslím, že nás čeká velice příjemný a krásný den. V maximech naměříme až 26 stupňů Celsia, má být jasno, až skoro jasno. Večer se nám pak ochladí na 15 až 11 a zítra očekávejte 24 až 28 stupňů. Bude oblačno, polojasno, tu a tam i přehánky nebo bouřky, ale nebojte, konopiště se koná za každého počasí a my se tam na vás budeme těšit.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna má schvalovat přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Po 14. hodině mají poslanci pokračovat ve druhém kole projednávání sporné koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Zlínský filmový festival je už v plném proudu, potrvá až do 3. června a uvede 300 filmů z rekordního počtu 57 zemí. Návštěvníci uvidí i několik premiér. K něm více dodá umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
11: Letos máme 95 světových premiér. Určitě ráda zmíním, že jsou to filmy především krátké, ale mezi těmi opravdu jako významnými světovými premiérami je třeba film Máma a táta jsou boží, což je český zástupce.
10: Je to také český zástupce v mezinárodní soutěži filmu pro děti. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. No a tři čeští tenisté budou dnes hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Demi Naura z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Teichmannovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Andrejevovou. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
12: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 10 hodin a 4 minuty, s vámi je Veronika.

Karážová, a ještě předtím, než se s Radkem vrhneme na hokej, dáme si Jitku Válkovou s Pepou Wagnerem, taky Jarka Nohavicu a nebo Martu Kubišovou. Nechte zvony znít na Českém Blaníku.

0: To byl krásný duet Jitky Válkové a Pepi Wagnera Díky letu motýlů na Českém Blaníku. A my teďka pofrčíme za Radkem Bartmanem, který nám přináší aktuální informace z hokeje.
1: Hezký den. Cesta našich hokejistů světovým šampionátem se zastavila ve čtvrtek. Utkání pravdy, tedy čtvrtfinále, výběr Radima Rudíka nezvládl a celkem suverénním Finům nakonec nestačil po porážce 1-4. Češi opět podobně jako po celý turnaj doplatili na špatnou produktivitu, když celkem velkého množství nadějných příležitostí vytěžili pouze jediný gól z přesilovky 5-3. Tu využil prudkou ranou obránce Filip Hronek. Stejný hráč pak ještě mohl v závěrečné třetině vykřesat naději snížením na 2-3. Jeho prudká rána však skončila na horní tyči finské branky. Opět po 5 letech tak český výběr ztroskotal ve čtvrtfinálovém duelu na celku Finska. Zároveň přes bránu čtvrtfinále neprošel na třetím velkém turnaji po sobě. Podobně jako loni proti Švédům, to i tentokrát bylo po jednoznačném průběhu. Národní tým však obsadil na turnaji konečné 5. místo, což mu přece jenom alespoň částečně pomůže v boji o přímou olympijskou kvalifikaci pro hry v roce 2030. Finové se poměří v bitvě o postup do finále s Kanadou. Na Švýcary, kteří v napínovém souboji přetlačili Švédy, čekají Norové. Ti se do semifinále velkého turnaje probojovali vůbec poprvé v historii. Semifinálová utkání se hrají sobotu, finále a zápas o bronz pak v neděli. Tolik hokejový speciál, hezký den přeje Radek Barkman.
0: Tak Radku, my moc děkujeme za aktuality z hokeje a vracíme se zpátky k rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku Jelen, taky trocha slovenštiny v podání Pavola Habery a nebo Holky. Mám ráda na Českém Blaníku.

0: Jelen někde kolem na Českém Blaníku. Za chvíli bude 10:30 a my pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Už za chvíli taky prozradím, jak si nechat u nás zahrát písničku na přání. Do té doby Hanka Zagorová, Honza Kalousek, Olympik anebo Bezinky.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

0: Tak to byly zásnuby Hanky Zagorové na Českém Blaníku ve 10:45. A já tu pro vás mám lákavou nabídku. Pojďte si napsat o písničku na přání na 720-836-307. Tak schválně, komu pošlete písničku a jaká písnička to bude? Jsem zvědavá, co tentokrát vymyslíte. Buď můžete psát klasické SMSky, a nebo taky můžete nahrávat hlasové zprávy, a to prostřednictvím WhatsAppu. Takže pokud máte tuhle aplikaci, neostýchejte se, nahrajte, řekněte mi, jakou budeme hrát, pro koho. Klidně k tomu přidejte nějaký ten pěkný vzkaz a já váš vzkaz pustím přímo do vysílání Českého Blaníku. Ještě jednou připomínám číslo 720-836-307. Písnička na přání tu bude už za půl hodiny.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. Aneb kyberbezpečnost pro každého.
2: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Ano, útočníci dnes dokáží naprobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
2: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
9: Počkej, v čí pr...
8: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
9: To zní hustě. Kde to je?
10: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
17: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Radio Český Blaník.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Tak to byl Pavel Novák na Českém Blaníku. Je tu 11. hodina, právě teď odbíjí a po ní těšte se na Čmeláka. Myslím toho od Divokého Byla. Taky tu bude kapela Krištof. Ať dochází do tvých snů, má lásko, nám prozradí Václav Neckář.
1: Dochází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Taky už za chvíli nejnovější zprávy a ještě předtím mrkneme se na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pojďme se podívat, jak bude. Dnes bychom měli naměřit až 28 stupňů Celsia, 15 až 11, tak to jsou maximální noční teploty. Zítra očekávejte 24 až 28, na severovýchodě země 22 stupňů a na horách kolem 17. Oproti dnešku zítra má být oblačno až polojasno, dopoledne i zataženo. Tu a tam se mohou vyskytnout přehánky, ojedinělé i bouřky. K večeru ale bude od severu srážek i oblačnosti ubývat.
3: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport!
5: Půjčovna a servis call.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
14: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
13: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
15: Hezké dopoledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, při kterých dron v noci na dnešek zasáhl obytný dům na jihovýchodě Rumunska. Česko podle Babiše odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině a stojí při aliančních partnerech. Premiér to uvedl na síti X. Všichni živnostníci zajásají, sníží se jim totiž povinné odvody na sociální pojištění. Kolik tedy budou nově hradit, řekne mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
16: Schválený návrh počítá se snížením minimální zálohy na důchodové pojištění u OSVČ, vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z 5 720 korun na 5 500 korun. Nižší úhrady se budou vztahovat i na OSVČ v paušálním režimu spadající do prvního pásma.
15: Rozdíl za první měsíce roku může být živnostníkům vrácen, pokud si o to zažádají. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem je jich necelých 30%. No a florbalisté Orky Stará Boleslav po triumfu v první lize nebudou hrát v příští sezóně v Superlize. Své místo přenechali celku Bulldogs Brno, který skončil v tabulce druhé nejvyšší soutěže na třetím místě. Bulldogs se vracejí mezi elitu rok po sestupu. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
17: České písničky, které máte rádi.
0: 11 hodin a 4 minuty, s vámi je Veronika Rážová, posloucháte Český Blaník a za chviličku tu bude jedna na vaše přání. Do té doby třeba Standa Hložek s Petrem Kotvaldem.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání. Éterem Českého Blaníku prolétl divoký Bill a Čmelák a teď jdeme na písničku na přání. Milý Blaníčku a všem, kdo nás právě poslouchá, přeji krásný den. Prosila bych písničku pro všechny, co mají radost, že je dnes pátek. My jedeme na vodu. Nevím, jestli loďkou poplavem, nebo jestli ji budeme nosit na ramenou. No a to nám napsala Jana, která se pak i přiznala, že z vody má strach a dá pak vědět, jak to dopadlo. Takže Jani, moc si tu vodu užijte, určitě to bude skvělé. No a abyste měla trošku více kuráže a odvahy, tady máte písničku od Gampa. Protože to nevzdám, tak to taky nevzdejte.
2: Písnička na přání.
0: Na

0: A já vám řeknu zcela plně nahlas, co bude pak. Kapela Krištof totiž vydá už za pár dní, konkrétně 4. června, novinku. Nový single s názvem Půlnoční hřích, na kterém spolupracují se zpěvačkou Dominikou Alagiou. No a pokud se třeba nenabažíte jen jednou písničkou, potom vězte, že když si chvilku počkáte, konkrétně do 9. října, tak se dočkáte celého alba. To vznikalo v britských studiích Petra Gabriela a také v belgických Daft Studios a bude to prý velké překvapení. Takže pro fanoušky kapely Krištof dvě důležitá data. 4. června vyjde single, 9. října celé CDčko. No a my vás mezi tím budeme zásobovat dalšími českými písničkami, mezi které mimo jiné i kapela Krištof často patří. Za chvíli ale Iveta Bartošová s Petrem Sepešin nebo Petr Muk na Českém Blaníku.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Tak děti, pojďte domů.
3: Ale my jsme doma tady.
4: A je nám tu dobře.
5: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
7: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na 3 stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
8: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
9: Čím se řídit při koupi auta? Sobotní vydání deníku Právo vám poradí, zda se vyplatí nové nebo ojeté, benzín nebo elektřina, leasing nebo vlastní. Číst deník Právo znamená vědět.
10: Konopiště 2026.
11: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narození.
10: Buďte u toho s námi.
11: Vstupenky na webu radioblaník.cz.
10: Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla i trocha slovenštiny v podání Petra Nadě. Pojďme se zachránit. Pokud byste chtěli spíš uchránit a ochránit své zuby a trošičku jim dopomoci k tomu, aby byly zdravé a nekazily se, tak kromě pravidelné zubní hygieny, zubních nití a dobrého čištění dobrou zubní pastou, máte možnost podpořit zdraví svých zubů i potravinami. Tak podle vědců například sýr patří mezi ty úplně nejlepší svačiny, které vašim zubům prospívají. Obsahuje totiž vápník a fosfor a právě tyto dvě složky pomáhají obnovit a zpevnit zubní sklovinu. Navíc sýr má ještě jednu dobrou vlastnost, podporuje tvorbu slin. Ty neutralizují kyseliny a pomáhají odplavit bakterie. Pokud budete jíst listovou zeleninu, taky uděláte dobře. Špenát, kapusta a tak dále, tak to vše je bohaté na vápník, kyselinu listovou a taky vitamín K. Tyhle látky nejenom, že posilují zuby, ale pomáhají i ke zdraví dásní. Mrkev, tak ta funguje jako takový přirozený kartáček na zuby. Nejenom, že zuby jemně čistí, ale stejně tak, jako sýr podporuje tvorbu slin, obsahuje vitamin A a tak je zdravá pro důležité zdraví sliznic v ústech. No a dáte-li si jablko, tak díky své struktuře jablka pomáhají při žvíkání mechanicky čistit zuby. Ryby jako losos, sardinky nebo sleď, tak ty vám zase pomůžou díky vitamínu D, na který jsou bohaté. No a jestliže si dáte žvíkačku, tak potom byste měli žvíkat žvíkačky bez cukru, ideálně nějakou jejich zdravou variantu. Díky tomu totiž můžete pomoci snížit množství plaku. Oříšky ty taky pomáhají nejenom díky tomu, že obsahují hodně minerálů, ale mají v sobě také vápník a omega-3 mastné kyseliny. A nezapomínejte, pokud máte rádi pečivo, jíst spíš celozrnné pečivo. To totiž obsahuje vitamíny skupiny B a hořčík, což posiluje zuby. Já si myslím, že návodů máte dost. Pozor byste si akorát měli dávat při konzumaci slazených nápojů a také třeba i slazené kávy, protože právě to rozhodně zdraví zubů nenapomáhá. Ba naopak, zubům to škodí a to proto, že kyselé a sladké prostředí v ústech není zrovna ideální. Za chviličku další české písničky, které máte rádi. Dáme si Petra Nováka anebo Xyndla X na Českém Blaníku.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Pika, pika.
13: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
14: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürli.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já,
15: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
10: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
17: Rádio Český Blaník.

0: Tak to jsou Čechomor, velické zvony. Zvony už nám odbyly pravé poledne, což znamená, že my se podíváme, jen lehce nahlédneme do další hodiny. Tam bude Karel Gott. Těšit se ale můžete i na kapelu Olympic. Ty slzy dávno vpila tráva.
1: Ty slzy dávno vpila tráva.
0: A zaspívá nám i Michal David. No a pokud toužíte po Michalu Davidovi naživo, tak zítra se určitě dočkáte, tedy pokud máte vstupenku na Klonopiště. Tak já si myslím, že to stačilo, to je taková malá ukázka hudební nadílky, která nás tu čeká mezi 12. a 13. No a taky se budeme věnovat tématu Konopiště, budeme pro vás mít důležité informace.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: A ještě předtím počasí. Dnes naměříme místy až 28 stupňů. Bude jasno až skoro jasno. Očekávejte, že zítra bude stejné teplo, tedy až 28, ale obloha bude místy zatažená a dokonce bychom se měli dočkat i deště nebo přeháněk. K večeru bude ale oblačnosti i přeháněk méně. Očekávejte, že na horách bude kolem 11 stupňů. Už za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké poledne přeje David Račák. Česko čelí nejhoršímu demografickému propadu od dob císaře Josefa II. Loni se narodilo jen zhruba 77 tisíc dětí. Nízké číslo vyvolalo debatu, jak porodnost podpořit, a do hry vstoupilo citlivé téma umělé oplodnění žen bez partnera. Ministerstvo zdravotnictví připouští změnu zákona. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o výskytu klíšťat po celém Česku. Kde jinde se s nimi můžeme často setkat, ví mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
10: Zhruba 30% klíšťat bylo hlášeno z prostředí lesů a zhruba 30% pak pocházelo právě ze soukromých zahrad. Dalších zhruba 9% z chat a chalup a zhruba 11% z městských parků.
9: Více informací je k dispozici na webu klíšťataveměstě.cz. Počet obyvatel Japonska, včetně cizinců usazených v zemi, se od roku 2020 snížil o rekordních 3,1 milionu lidí na 123 milionů lidí v roce 2025. Tyto výsledky poukazují na demografické problémy rychle stárnoucí společnosti. No a vyhlášení výsledků prestižní fotbalové ceny Zlatý míč se letos poprvé uskuteční v Londýně.

0: Víně. Organizátoři se tak rozhodli na počest prvního vítěze ankety Angličana Stanleye Matthewse, který si ocenění odnesl před 70 lety. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Krásné odpoledne vám přeje i Veronika Rážová a už tu pro vás chystám další hudební lahůdky. Karel Gott, Činasky anebo Pavel Bobek. Lásko mě ubývá sil na Českém Blaníku. Tak hezký poslech.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Má ztracená, kam se schoulíš, ptá se Karel Gott. Posloucháte Český Blaník krátce po čtvrt na jednu.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
0: A ten propukne už zítra. Ano, zítra je ten velký den, 30. květen, tedy ten den, o kterém už dlouho mluvíme a také sníme. Věříme tomu, že se všechno vydaří a vy nám k tomu můžete pomoct. Tak třeba hnedka na začátku stačí, když přijedete s dostatečným předstihem, aby nedošlo k nějakým návalům nebo, nedej bože, náhodou ke zpoždění. Jinak areál se otevírá už od 9 hodin a od 10 hodin můžete přímo do amfiteátru, tedy do místa konání. Koncerty pak startují v pravé poledne. Ještě bych připomněla, že i letos budete v areálu platit přes čipy a pokud se chcete vyhnout frontám a čekání a taky navíc neplatit poplatek za první nabití, tak si ideálně své čipy nabijte už předem. Všechny instrukce jsou na radioblaník.cz. S jídlem a pitím je to jednoduché, nic si neberte nebo maximálně půl litrovku vody, protože všechno koupíte na místě. Velká spousta stánků s dobrým jídlem, pitím tam bude, takže opravdu hladovět ani žíznit nebudete. Samozřejmě pokud máte nějakou speciální dietu, své jídlo si sebou vemte. A ještě důležitá informace, co se týká přespávání v automobilech. Pokud budete chtít přespat, tak jedině po koncertu, tedy ze soboty na neděli a to na parkovišti P1. Jinak to bohužel není možné. Jak už jsem říkala, víc informací na radioblaník.cz, pořádně si to pročtěte. No a věřím, že to všechno dobře dopadne a že si to užijete jak vy, tak i my.
1: Koncert pro všechny bezva lidi
2: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém vlaníku.

0: Ty slzy dávno vpila tráva, tak to je kapela Olympic na Českém Blaníku. 12 hodin 29 minut k tomu čas letí, už za chviličku tady bude místo mě Michal Krusberský, ale do té doby si spolu ještě dáme Petra Spáleného, Damians, Michala Davida anebo Lucku Bílou s Helenou Vondráčkovou. Takže vlastně ty tři poslední, které jsem jmenovala, my uvidíme a uslyšíme naživo i zítra na Konopišti. Tak já doufám, že u toho budete s námi.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz
8: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trabézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz Vyplatí se vám, cesta k nám.
9: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Český Blaník.

0: Tak to byl Petr Spálený. Má 2 roky má. Tak kolik let má Michal Krusberský, to nebudeme tady rozkrývat.
1: To bych vůbec jako nerozmátával.
0: Ano, ano, ne. Ovšem důležité je, jak se člověk cítí, je to tak?
1: Přesně tak. Na těch 27, které budeme zítra slavit na Konopišti, ne?
0: Já to mám úplně stejně. Neskutečně se na to těším. A já bych ráda ještě připomněla posluchačům, aby poslouchali Český Blaník, protože tady u nás ve vysílání i z tvých úst zazní velice důležité informace,
1: ano,
0: tedy
1: ano.
0: Organizační informace, které by mohly našim posluchačům pomoct k tomu, aby třeba neuvízli v zácpě v koloně, aby dobře zaparkovali, aby věděli, co a jak přímo v areálu Konopiště. Takže poslouchejte Český Blaník a mimo jiné mrkněte i na radioblaník.cz, kde se všechny tyhle ty informace dočtete, je to tam hezky souhrně vysvětlené, co si vzít sebou, co si naopak nebrat sebou, na co se připravit, na co se těšit. No zkrátka dobře, bude to skvělé, takže víc než cokoliv jiného, těšte se.
1: Ano.
0: No a já bych ještě ráda podotkla, že než se tady rozjedete na Konopiště, do toho areálu Konopiště, tak tady u nás na Českém Blaníku si můžete vychutnávat spoustu českých písniček, které máte rádi. Třeba do 13. hodiny stihneme ještě Daniela Landu anebo Jakuba Smolíka, tedy toho Jakuba, který nám zítra taky zaspívá. Tak hezký poslech, užijte si odpoledne s Michalem a v pondělí se zase těším na slyšenou.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Už zase nejde internet.
7: Ta Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
14: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz
15: Radio Český Blaník.

znám. Schody do nebe kloužou jak led.

0: Skvělá Petra Černocká, vrať mi zpět můj smích. Minutu po 13. hodině už jsme se tady za mikrofonem vystřídali. Kolegyně Verča už je pryč a zdraví vás všechny Michal. Za chvíli si dáme Hanku Zagorovou, Nešlap nelámej. Taky si pustíme Marka Ztraceného. A ještě posnídáme v trávě s Michalem Tučným. Snídaní v trávě, teď právě. České písničky, které máte rádi. A v těch budeme pokračovat i po té 13. hodině.
1: Ratatararatata, trička, ratatararatata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak to s počasím bude vypadat zítra, první víkendový den? Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne déšť a nebo přeháňky. Postupně bude oblačno až polojasno, jenom s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti už ubývat. Teploty půjdou zase ještě nahoru, na 24 až 28 stupňů, na tom severovýchodě kolem 22 a na horách do 18 stupňů. Počasí je za námi a David Račák má před sebou další aktuální zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. České ekonomice se daří. V letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,2%. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. O 0,1% bodu tak zlepšil svůj první odhad z konce dubna. Lidé v českých městech stále častěji rozhodují o tom, co vznikne v jejich okolí. V Liberci mají obyvatelé čas se zapojit do participativního rozpočtu už jen do neděle. Kolik peněz na to půjde, ví mluvčí města Jana Kodymová.
9: Radnice letos na vaše nápady ke zvelebení města uvolní 10 milionů korun. V předchozích letech se právě z těchto peněz zrealizovala řada dílčích projektů pro regeneraci či modernizaci veřejného prostoru.
8: Podobné informace najdou zájemci na webu Tvoříme Liberec.cz. Ceny bytů a domů na Slovensku v prvním letošním čtvrtletí meziročně stouply o více než 14%, tedy nejrychleji od třetího kvartálu roku 2022. Tempo zdražování rezidenčních nemovitostí bylo podle statistiků třetí nejvyšší v historii. Ceny dvojciferně rostou už od začátku loňska. No a diváci na nadcházejícím turnaji v plážovém volejbale v Nagoji nebudou moci natáčet videa a ani fotit. Rozhodl o tom japonský volejbalový svaz, podle nějž fanoušci často pořizovali nevhodné snímky. V Japonsku nejde o první takové opatření. Už dříve ho zavedl gymnastický svaz. Tolik další zprávy. Přeju hezké odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Tak už jsme se přehoupli do druhé poloviny pátečního dne. Já doufám, že to zvládáte a že už se těšíte na víkend. My se za chvíli podíváme na ty nejčastější jména, které jsme dávali miminkům v minulém roce a taky si zahrajeme slibovanou Hanku Zagorovou, budou i tři sestry a teď Tereza Kendlová. Michale, s vámi, tak hezký den přeju všem.
10: Když lustruje tvý jméno, pro který bude žít,

0: Nešlap, nelámej a taky Hanka Zagorová, která nám před pár dny tak trošku obživla. Na koncertě Štefana Margity vytvořili totiž její hologram. Tak, teď ale už přichází Sára Voldánová, která naopak prozradí, která jména dáváme svým dětem nejčastěji, aspoň co se týče minulého roku.
1: Hezký den, přehled jmen zveřejňuje každoročně Český statistický úřad při příležitosti blížícího se dne dětí. A jakéže bylo loňské skóre? Mezi chlapci si první příčku už po 15. udržel Jakub, a to po vyrovnaném souboji s Matyášem. Alespoň mezi dívkami to bylo o něco zajímavější. Nejpopulárnějším jménem byla poprvé Viktorie, která po 13 letech sesadila strůnu Elišku. Pokles obliby loni naopak postihl Tomáše a Terezu a namísto nich se v první desítce populárních jmen poprvé objevil Oliver a Rozálie. A co se týče těch poměrně netradičních jmen, kterým v posledních letech roste obliba, tak je to třeba Lara, Vivien, Mateo nebo Theodor. Nejoriginálnější jsou v pojmenovávání svých ratolistí rodiče v Praze. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, děkujeme, jsme rádi za tu pestrost a teď už další písnička.

0: Black X na českém Blaníku, proč holky pláčou, a za chvíli to si pustíme třeba Pokáče, který samozřejmě velmi dobře skládá písničky nejenom pro sebe, ale také své kolegy a kolegyně. V poslední době si velmi rozlumí třeba s Luckou Bílou, pro kterou už napsal Dobrý kafe a nebo Neposlušné tenisky dvojka. Lucka Bílá si ho nemůže vynachválit, protože prý se na ní dokáže skvěle napojit, takže pak ty texty taky stojí za to. My si ho za chvíli dáme i s písničkou Rodinný typ a budou i Vanastovky a nebo Michal Tučný.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
7: Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby.
6: Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Rádio Český Blaník.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

0: No, my tady taky jsme, stále s vámi, tohle byla kapela Elán a přátelé, pokud jste v posledních letech byli na nějaké té svatbě, tak jste si možná všimli, že všechno už je úplně jinak, než jste se třeba brali a vdávali vy. Novomanželé pro vás chystají spousty her a soutěží, abyste se nenudili a jenom tak neseděli, že jo? A zajímavou hru nabídl také jeden novomanželský pár v Číně. Normálně vám uspořádali zápas v ringu. Nevěsta proti ženichovi. Kdo koho jako dostane na lopatky a kdo prohraje, bude muset navždy zastávat veškeré domácí práce. Tak možná byste si řekli, že je to jasné, že ten chlap musel vyhrát. Ne, ne, chlap řekl, že je gentleman a normálně nechal nevěstu vyhrát. Jak tak koukám na ty záběry z videa, museli se bavit i všichni svatebčané. Tak třeba to zavedeme i u nás, kdo ví. Za chvíli Zuzka Michnová a také Tereska Mašková a Marek Lambora. Buďte s námi a dobré odpoledne.
1: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
3: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
4: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já,
8: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník.

0: Srdce jako kámen a taky Karel Gott těsně před 14. hodinou. My rozhodně srdce jako kámen nemáme, a tak vám dál budeme nabízet české písničky, které máte rádi. Olga Lounová bude. Tom, taky si pustíme kapelu Olympic, snad jsem to zavinil já. Snad jsem to. A dorazí i Karel Zich a dáme si Alenku. A bude jich rozhodně víc, tak si na ně počkejte, za chvíli pokračujeme.
1: Nová dvojka až pro ku fandí Česku.
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
1: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát. Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak to s počasím bude vypadat zítra, první víkendový den? Tak ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky a postupně bude oblačno až polojasno a přehánky opravdu jenom ojediněle. Teploty půjdou nahoru na 24 až 8 a postupně bude oblačno až polojasno a přehánky opravdu jenom ojediněle. Teploty půjdou nahoru na 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem

0: Ta daná na silnou mezinárodní odpověď. Spojenci by podle Pavla neměli zůstat jen u společného odsouzení. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. V Brně otevřeli nové centrum prevence rakoviny, a to při Masarykově onkologickém ústavu. O výbavě více řekne mluvčí ústavu Klára Jirkovská.
1: Fotonové CT schopné dokonalého zobrazení s pomocí zcela minimální dávky záření nebo magnetická rezonance a mamografy s technologiemi umělé inteligence pro rychlejší detekci nádoru. K dispozici bude i celotělový skener schopný s podporou AI vyšetřit během několika sekund kůži celého těla.
0: Odhalení tohoto onemocnění by tam tak mělo probíhat svižněji než jinde. No a beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli na turnaji Beach Pro Tour Elite v Ostravě s Francouzi ve dvou setech. Ve druhém zápase utrpěli první porážku a o postup do playoff musí ještě bojovat. Dnes se v Ostravě představí všech pět domácích párů v hlavní soutěži. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Tak zítra si na Konopišti užijeme Olgu Lounovou, teď si ji dáme taky. I s písničkou Jsem optimista. Michal zdraví. Dneska ráno.

0: Kolika nám dělal v uplynulých minutách společnost a my vás jdeme pozvat do Pelhřimova. Tamní ulice budou totiž několik měsíců zdobit sochy 9 umělců. Stezka mezi nimi má být novou letní turistickou atrakcí a podrobnosti nám k ní prozradí také organizátor přehlídky Jakub Černý.
1: Máme zahájení na náměstí, které uvede vystoupení základní umělecké školy pelhřimovské a pak budeme pokračovat, projdeme vlastně všechny sochy v Pelhřimově. V Pelhřimově jich je 11, máme 2 v Horní Cerekvi a 1 ve své Pravicích.
0: No a celý tenhle ten sochařský festival se jmenuje Umění nás spojuje a začíná právě dnes v 5 odpoledne na pelhřimovském Masarykově náměstí. No a když už jsme u toho Pelhřimova, tak my zítra na Konopišti přivítáme také Pepína Vaňka, strážce rekordu z agentury Dobrý den a taky Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit a ten prý má pro nás nějaký dárek a předá nám ho na pódiu hned po vystoupení Olgy Lounové. Tak jsem fakt zvědavý, o co asi půjde. Že by nějaký rekord? No uvidíme. Vás ale nebudeme překvapovat, vám budeme teď hrát No Name anebo Karla Zicha. Dáme si Alenku v říši divů.
2: Telegram s adresou svět.

0: Jirka Korn, Lucka Bílá, oba dva budeme mít zítra taky na Konopišti. Teď nám zaspívali písničku Byl by hřích. No a myslím, že by byl hřích nevyužít darů přírody, konkrétně těch jahůdek, které nám začínají pomaličko jistě dozrávat. Všude už se množí samosběry, kam si můžete jít natrhat vlastní košíček a samozřejmě za lepší peníze. Třeba koukám, že v Pasohlávkách na Břeclavsku prodávají od 25. května a mají tady cenu 90 korun za kilo. To na Olomoucku ve Skrbení u cyklostezky na Horní Horku nad Moravou, tam začnou až 8. června, ale cena bude podobná. Tak možná máte i na zahrádce, nikam nemusíte, v tom případě gratuluju, dejte si o víkendu nějakou bublaninu nebo koktejl a my nabídneme za chvilku kapelu Miraj a taky Marušku Rotrovou.
1: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam třeba podrobnosti o tom, jak ve Švýcarsku vypadá turistické značení.
2: To značení je opravdu skvělý. Můžete se na to maximálně spolehnout. Ale je to trochu jinak značený. Máme ty 4 barvy, modrou, červenou, zelenou, žlutou. A ještě to jako má nějaký význam, že červená je hřebenovka, modrá je podle vody a tak. Tak to oni mají jinak. Mají žlutý a ta cedula jako nemá ty pruhy. A to je vlastně normální jako trasa pro pěší. Pak mají červenou a to je horská trasa, ale schůdná jako pro kohokoliv. Nejsou tam žádný žebříky, lana nebo něco. A pak je modrá horská a to už je jako pro náročná horská turistika. A tam už se můžou objevovat i nějaký skoby, žebříky, prostě nějaký komplikace.
1: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginarium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
1: Radio Český Blaník.

0: Country beat Jiřího Brabce, tam, kde teče Mississippi, 20 minut před 15.
1: Co čet, to rekord.
0: A teď už je tady Pepíno Vaněk, jako vždy v obvyklý čas přichází s dalším blanickým rekordem.
2: Další rekordy, které Rádio Blaník podpořilo, potěší zejména pejskaře. Protože například v centru Monínec se sešlo 209 psů, z nich 158 vyjelo se svými pány 400 lanovkou na vrchol Monínce. Ta lanovka měla 1186 metrů a bylo to nejvíc psů na lanovce.
0: No, jen tak se vám nepoštěstí vidí tolik pejsku dohromady. A ještě k tomu na lanovce. Tak těšíme se i na ty další rekordy a těšíme se i zítra s Pepíno Vaňkem na Konopišti.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Léto, slunce, plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
11: Radio Český Blaník.

0: nebi snad ti prominou. Možná, že i tahle písnička zítra zazní na Konopišti, kde Petr Kolář taky bude. A za chvíli to bude Krtek a Buty. Taky si dáme, když už jsou u těch zvířátek, bobra a motýla, bude vyznání. A ještě Marek Ztracený a Minulost. Tak proč si trápit tím, co bylo? Prostě české písničky, které máte rádi. Za chvíli pokračujeme.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak, víkend před námi, jak to bude vypadat? Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se vyskytne občas také déšť nebo přehánky a postupně se to bude protrhávat. Teploty povyskočí na 24 až 28 stupňů, na to přehánky a postupně se to bude protrhávat. Teploty povyskočí na 24 až 28 stupňů, na tom severovýchodě naměříme pouze

0: Maximálně za 39,70, benzín za 42,60. Ve Lhotě u Kladna zasahovala kriminálka. Ve vážné situaci se ocitly desítky klientů soukromého zařízení penzionu U Stromu. Podle svědectví rodin, bývalých zaměstnanců i úřadů, tu seniorům a zdravotně postiženým nebyla poskytována odpovídající péče. Případ policie vyšetřuje. Nebezpečné, nepříčetné lidi by mohl soud poslat předběžně do detence nebo ochranné léčby, a to ještě před definitivním rozhodnutím. Počítá s tím novela ministerstva spravedlnosti. Předešlo by se tak tomu, že se daný člověk na svobodě dopustí dalších zločinů. Den dětí o víkendu připomenou stovky akcí po celém Česku. Program mají připravený města, obce, divadla nebo zoologické zahrady. Mezi nimi je i ta v Táboře. Co tu chystají, prozradí ředitel Evžen Korec.
1: Tuto sobotu v zoologické zahradě v Táboře poskytujeme vstup dětem pouze za 1 korunu, co znamená fakticky zdarma, jako malý dárek ke dni dětí. Bude se pořádat velké množství zajímavých akcí, rozšířená komentovaná krmení.
0: To první bude už v 11 dopoledne u velblouda, na řadu pak přijde i medvěd nebo surikata. Tolik zprávy, mějte krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 3 minuty po 15. Dobré odpoledne všem přeje taky Michal Krosberský a možná, že už na cestu z práce vám teď posílám Lucku Vondráčkovou. Kdy vzlétnu já? Vítr

0: Jedna z těch písniček, kterou si velmi často přejete taky na přání. Bobra, Motýl a Vyznání 13 minut po 15. hodině na Českém Blaníku.
1: Radio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A jak dobře víte, zítra nás čeká ten velký narozeninový koncert na Konopišti a tak jsme se právě slůvkem koncert nechali inspirovat a dneska jsme vybrali písničky, kde se právě koncert vyskytuje a bylo jich zase hodně. Tak jsme vybrali něco pro vás, konkrétně Petru Janů, Koncert končí. Naopak nabídne i Michal David Koncert v ulicích a dáme si i Víťu Vávru a Koncert bez plakátů. Takže 3 koncerty za sebou tady u nás v tom našem speciálním výběru.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: koncert bez plakátů. No, tak my máme zítra ten koncert, ale za chvíli tady budeme mít Luci anebo Marka Ztraceného, písničky, které bychom klidně mohli poslat i všem Maximům a Maximiliánům, kteří mají dneska svátek. Okamžitě mě napadl také Maximilián Kocek, herec, který stvárnil Spartakiádního vraha. Tak i ho zdravíme na dálku a posíláme za chvíli slibované písničky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu. Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsají a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsají od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
10: Počkej, v čí pr...
9: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
10: To zní hustě. Kde to je?
11: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
12: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
13: Rádio Český Blaník.

se v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Slovenský Karel Gott, dalo by se říct. Karol Duchoň v Slovenských dolinách, teď na Českém Blaníku. A přátelé, zítra je ta akce, na kterou se celý rok vždycky těšíme, to znamená náš velký narozeninový koncert. A teď ty důležité informace, pokud tam pojedete taky. Tak celý areál se otevírá v 9 ráno, samotný amfiteátr pak v 10 dopoledne a koncerty startují ve 12, v pravé poledne, kdy na pódiu vystoupí No Name. Pokud tam jedete vysloveně kvůli ním, tak raději jeďte s předstihem, že jo? Protože znáte to. Budou se tvořit kolony s parkováním u vstupu a podobně, tak raději sledujte cestou třeba i naše dopravní zpravodajství přímo z Konopiště, ať máte informace přímo z ruky. K parkování samozřejmě můžete využít všechna velkokapacitní parkoviště v okolí Konopiště, která se budou otvírat až zítra, a to v 7 ráno. Přehled i mapku parkování najdete samozřejmě také na našich webových stránkách radioblaník.cz. Od 9 hodin bude taky z Benešovského autobusového nádraží jezdit posílená bezplatná kyvadlová doprava nepřímo na Konopiště, takže doporučuji využít i jí, ať se nemusíte s těmi auty zbytečně stresovat přímo na místě. No a zároveň připomínám, že parkování pro karavany letos nebude. Obytné vozy letos nechte raději doma, i když společně s Benešovem se nám podařilo zajistit několik parkovacích ploch právě v Benešově, tak jedině tam. Podrobnosti, všechny ostatní, co si vzít sebou, co nebrat sebou, najdete na webu radioblaník.cz.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
8: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
9: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
8: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
9: Když vysavače,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Happy Sport!
11: Půjčovna a Servis Call.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Touha a pláč a taky kapela Jelen uzavřela další hodinku pátečního odpoledního vysílání a my už si za chvíli budeme pouštět Veronu Ztracená bloudím.
1: Ztracená bloudím,
0: bude i Michal Tučný. A taky si dáme Turbo, Láska z pasáží. A budou i další české písničky, které máte rádi.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra bude tak trošku proměnlivo. Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se vyskytnou i dešťové přehánky, místy i bouřky. Až k večeru čekáme od severu ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Teploty ale budou vysoko, 24 až 28 stupňů. Na tom severovýchodě kolem 22 a na horách do 18 stupňů. Tolik počasí a co se dál děje doma i ve světě, to sleduje Renata Pechová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na trhu je falšovaný výrobek. Potravinářská inspekce zjistila v Kauflandu v Českých Budějovicích konzervy vepřového masa na česneku, které na obalný výrobek. Potravinářská inspekce zjistila v Kauflandu v Českých Budějovicích konzervy vepřového masa na česneku, které na obalu deklarovaly 90% masa.

0: Tak tou nejvýraznější je výstavba nových toalet v blízkosti dětského bazénku. Objekt se nyní dokončuje, hotovo by mělo být přibližně v polovině příštího týdne
1: a toalety začnou lidem sloužit od začátku července. Se stěhováním průmyslové školy v Pardubicích pomáhají vězni. 70 odsouzených nosilo školní vybavení 2 týdny bez nároku na odměnu. Nápravné zařízení spolupracuje s krajem a podobných zakázek přibývá. Teď třeba budou malovat záchrannou službu ve Vysoké Mýtě nebo v domově sociálních služeb Slatiňany udržovat zeleň. Zítra se v Českých Budějovicích poběží oblíbený půlmaraton. Na jeho startu bude asi 5000 lidí a mezi nimi i fotbalová legenda a Jihočech Karel Poborský. Někdejší záložník Slávie Praha či Manchester United se dnes věnuje běhání naplno. Ne kvůli rekordům, ale jen tak pro zábavu a pro dobrou kondici. Tolik zprávy, mějte krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: To my už poběžíme dál v tom našem hudebním maratonu českých písniček. Za chvíli Michal Tučný a Olympik, taky si dáme písničku dnešního dne, ale ze všeho nejdřív Verona, Ztracená bloudím. Michal Krusberský přeje pohodové odpoledne, dejte si něco dobrého a mějte se báječně s námi.

0: Sluníčko na obloze a u nás ve vysílání taky jedno slunce od kapely Olympic.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: Teď ale dáme prostor někomu úplně jinému. Přijde zpěvačka Petra Janů i s písničkou Říkej mi. No a musím říct, že Petra Janů v uplynulých letech to neměla vůbec jednoduché. V roce 2011 se musela vyrovnat se smrtí svého manžela a taky manažera Michala Zelenky a učila se úplně všechno od začátku, protože do té doby pro ní právě manžel dělal manažera, takže neměla vůbec o ničem přehled. No a co jí pomohlo, to byla samozřejmě práce, do které se i hned po jeho smrti zase pustila. Teď si jí dáme a ptáme se Petry Janů, jak vznikla ta písnička Říkej mi.
3: Říkej mi. No, co bych řekla k Říkej mi? Třeba jsem zaslechla, a není to tak dávno, že jí původně naspívala Anna Rustikáno, což teda opravdu není pravda, protože nejdřív jsem to naspívala já. Karel to pro mě složil, Svoboda. A potom teprve to zaspívala Anna Rustikáno, abyste věděli.
0: No prosím, tak jsme zase o něco chytřejší. Každopádně na Konopišti nám Petra zpívala už 6x. Zítra tam nebude, ale bude tam spousta jiných interpretů. Tak si je užijeme a Petru si dáme teď hned.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Láska moja a taky Láska z pasáží. Dvě písničky o lásce za sebou. Tohle bylo samozřejmě Turbo 16:27 a my vám už za chvíli nabídneme třeba trojku Zagorová Hlože Kotwald, jinak to nejde, a bude i Iveta Bartošová a Bílý kámen. A taky nás čekají jahody mražený, tak pokud máte něco podobného v brazáku, tak si to dejte na ochlazení a my vám za chvíli pouštíme další české písničky, které máte rádi.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně ho jete. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
7: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na 3 stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Řekni to všem!
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
14: Tak děti, pojďte domů.
15: Ale my jsme doma tady.
16: A je nám tu dobře.
17: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
18: Rádio Český Blaník.

nůžky od sklenic. A jinak nezbývá tu, jak vidím, pane, ale v skutku vůbec nic. Když koukám na tu ztrátu, najednou slyším vlastní smích.

přesluší na pozdrav. Snad aspoň kávu, pane, který jste vypil tolik káv, mohl jste mi nechat. Pane, vy nejste rozťah.

0: jen byste si mě všimnul blíž. Dík vám jsem naplněna, a proto, pane, samý smích. A s vděkou celá v rozpacích.
1: Skvělá Hana Hegerová, píšu vám, pane, v rozpacích. Tak vy mě můžete taky psát a nemusíte být u toho v rozpacích, protože bychom vám rádi v příští hodince zase zahráli písničku na přání. Své vzkazy pište do SMSky anebo přes hlasovku a odesílejte na 720 836307, to už určitě máte uloženo. No a my v příští hodině zahrajeme i na to vaše přání. Za chvíli Jarek Nohavica a nebo taky kapela Krištof, Život je krásný.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trabézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Radio Český Blaník.

0: Máte boky jako skříň nebo ne, užívejte si v klidu a v pohodě páteční odpoledne, protože zítra startuje víkend a my vám ještě v té poslední společné hodince nabídneme třeba Vaškaneckáře. Taky bude Kateřina Marie Tichá a Blaman. A večerem zíčkaná Marie Rotrová. No jo, to jsou ty české písničky, které máme rádi.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
1: Na Českém Blaníku.
0: Dnes máme slunečný den, ale zítra už se nám to začne kazit. Čekáme ráno a dopoledne oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se vyskytnou občas i přehánky nebo snad i bouřky. Až k večeru ustávání srážek a teploty 24 až 28 stupňů. Na tom severovýchodě naměříme kolem 22 a na horách kolem 18 stupňů.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak ohrožená není, zjistil energetický regulační úřad. Podle něj je nyní trh stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Loni řešili hasiči skoro 2500 požárů vozidel. Od začátku roku už zaznamenali 800 případů. V průměru tak každý den vzplane 6 dopravních prostředků. Co je nejčastější příčinou, prozradí mluvčí hasičského záchranného sboru České. Kristýna Posekaná.

0: Haduje, že odtěží asi 33 tisíc metrů krychlových, které se do přehrady dostaly hlavně při povodních v září 2024. Do noci kostelů je přihlášených 1900 objektů. Bohatý program začíná dnes většinou mezi 17. a 18. hodinou a potrvá do noci. Smyslem je otevřít dveře chrámů, kaplí a modliteben veřejnosti a nabídnout nezávazné setkání s křesťanstvím. Jaký svatostánek je přístupný u vás, najdete na webu nockostelů.cz.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: 3 minutky po 17. hodině, za chvíli písnička na přání a teď startujeme s Vaškem Neckářem. Michal Krusbersky je stále s vámi a teď už jdeme zpívat Šalalalí. Jo,

0: Kateřina Marie Tichá a její Plamen. Pěkně jsme to tady zažehli a budeme v tom pokračovat.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ano, kdo pak si napsal o písničku na přání? Koukám, že tady máme třeba jednu hlasovku.
2: Můj nejskvělejší Český Blaníček, moc zdraví Jirka Suchovršice. No, měl jsem tu čest mluvit s vašimi kolegy Vlastíkem Sukem a Martinem Ledinským. Moc je pozdravuju, jsou to prýma kluci. No a samozřejmě užijte si zítra Konopiště oslavu 27. narozenin Blaníku, ať vám vše vyjde podle představ. Díky, Jirka, ahoj.
0: Jirko, moc děkujeme, určitě si to užijeme i společně s vámi, kdo tam dorazí. A mám tady ještě jeden vzkaz od Marka, který píše, že je zase po nějaké době v rodném Šonově na zahradě, je nádherné počasí a já bych chtěl prostřednictvím Českého Blaníku poslat písničku pro mamku a pro taťku a byla by to písnička od Bohnoutu Žába. Tak Marku, to jsme tady dlouho neměli, tak si pouštíme. Písnička

0: chvíli, čekají nás míle do cíle, čekají nás pravděpodobně.
1: Dál ty, co po něj lahodně.
0: Zapíchneme prst do mapy, spalíme smůlu na paty, pár buchet dáme do šátku pro celou naší posádku.

0: napsaná. Večerem zhýčkaná Marie Rotrová na Českém Blaníku, a když už jsme u toho večera, tak dneska večer byste mohli vyrazit na Noc kostelů, akce, která se koná i letos a do které se přihlásilo 1866 kostelů a modliteben v celé České republice. Tak mrkněte, kam byste mohli nejblíž vyrazit i vy, okouknout třeba místa, kde jste ještě vůbec nebyli. A my vám za chvíli pouštíme Karla Gotta a Gabrielu Gunčíkovou a bude taky Helena Vondráčková, Malovaný džbánku.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Pika, pika!
6: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
7: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
9: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
10: Rádio Český Blaník.

0: Palo Habera tým, držím ti město a my vám, přátelé, zítra od 9. hodiny držíme místo na Konopišti, kde odstartuje náš velký narozeninový koncert. Raději přijďte s předstihem, ať se necpete nikde ve frontách, a pozorně cestou sledujte taky naše dopravní zpravodajství, které budeme mít právě přímo z Konopiště. Připomínám, že i letos se v areálu bude platit přes čipy NFC Tron, takže pokud se chcete vyhnout také dalším komplikacím, tak si je nabijte třeba už doma, jak na to zjistíte na našich webových stránkách radioblaník.cz. No a sebou si rozhodně neberte žádné řízky, žádné pití, bude tam dostatek stánků, jak s občerstvením, tak s jídlem. Jediné, s čím vás do areálu vpustí, bude půl litrová lahev vody. I tentokrát bude celý den vysílat náš tým přímo z Konopiště, takže i vy, co nebudete na místě, budete mít maximální přehled o tom, co se na místě také děje, že jo? No a ještě jedna informace, pokud budete potřebovat v osobním autě přespat, tak bude ta možnost ze soboty na neděli, ale pouze na parkovišti P1. Takže s tím raději počítejte a směřujte to vaše autičko na tohleto parkoviště. Další podrobnosti, jak už jsem říkal, radioblaník.cz. V horním menu najdete sekci Konopiště 26 a tam se všechny podrobnosti dozvíte. Za chvíli ode mě Lucka Bílá.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás!
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Dámy a pánové, tady Martin Stránský. Věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
8: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
9: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
10: Český blaník.

0: Petr Janda s kapelou Olympic uzavírají mé dnešní páteční odpolední vysílání na Českém Blaníku. Giordano Bruno za námi, ale nebojte se, nekončíme úplně, za chvíli v písničkách budeme pokračovat. Hanka Zagorová nás čeká.
1: Zas to se dá, noc modra šedá.
0: Taky bude písnička Dotknu se ohně od Lucie. A dáme si i Ryby tví od Jojo Bandu. A budou samozřejmě další české písničky, které máte rádi.
2: potisk, trička, byla, CZ. OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
3: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Na Českém Blaníku.
0: Zítra ráno a dopoledne oblačno až zataženo a také musíme na severu a severovýchodě počítat s občasným deštěm nebo s přehánkami, které budou k večeru zase ubývat. Teploty půjdou ale nahoru na 24 až 28 stupňů Celsia. Na tom severovýchodě naměříme maximálně 22 a na horách do 18 stupňů. A teď s posledními zprávami je ve studiu Renata Pechová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Cenový strop na pohonné hmoty na víkend klesne o 60 haléřů. Denně ho stanovuje stát a podle posledního dnešního nařízení se nafta po dlouhé době dostane pod 40 korun. Čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 39,70, benzín za 42,60. V Česku začíná festivalová sezóna. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce ale přibývá i podvodů se vstupenkami. Jak nenaletět, prozradí Tereza Gencerková z D-Testu.
9: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
8: Prodané vstupenky totiž mohou být falešné, nebo je podvodník prodá více lidem najednou. Spalovnu nebezpečného průmyslového odpadu za barákem nechceme, hlásí obce na Českobudějovicku. Vyrůst má v Hůrce u Temelína. Nyní proti záměru vystupuje společně 17 měst a obcí a přidávají se další. Temelín navíc chystá na podzim referendum. Třikrát a dost. Zabavením auta skončily na Hodonínsku tahanice policie s neukázněným řidičem. Za jízdu pod vlivem drog mu nejprve zajistili řidičský průkaz, jenže muže za pár dní chytili při řízení pod vlivem drog znovu. A pak zas. Hrozí mu pokuta 75 tisíc korun a zákaz řízení na 3 roky. Tolik zprávy, přejeme vám krásný podvečer. 75 tisíc korun a zákaz řízení na 3 roky. Tolik zprávy, přejeme vám krásný podvečer.

0: řekni!
1: Mironet, nová dvojka Ashop roku přináší...
0: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
1: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
0: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
1: Když vysavače,
0: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
6: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
7: Český Blaník.

0: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
1: Mironet, nová dvojka až proku fandí Česku.
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
1: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
5: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
4: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
7: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Rádio Český Blaník.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
2: Agro, Jesenice u Prahy, zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy, již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz

0: Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a nesmyslný.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
3: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
4: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
5: Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby.
4: Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
8: Radio Český Blaník.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. Auta.pb.cz

0: Rádio Český Blaník.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na 3 stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
6: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
7: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víčky.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
4: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
3: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
5: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

z nás trachtí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smazat ty slova, co po naší hádce tu ve vzduchu visí. Ač trápíme se, tak chtěl bych tě znova šeptat, jak kdysi.

0: černý stín.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Tři ve tři.
1: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
0: Tři ve tři.
1: Na Českém Blaníku.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský.

0: ratararararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost. Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Radio Český Blaník.
4: V řadě za sebou tři čumíci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou, kufry nemají, cestu neznají.

0: Písnička na přání.
1: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
0: Písnička na přání na Českém Blaníku. České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku.

že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který splach.

solíš otevřený rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám pod obojí, stejný lidi se soumrakem mají.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.